papa operadu a nyakopɔ afrɛ ni wada ne benkum so yi man toto na seta na the retired IGP James Opombo up to enne men toto na se fi se enam ne so na me de hu mi ankasa menua pe ma de nyina